0: Hit Radio 90. 90.
1: This ain't no disco.

Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.

0: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90.

0: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
1: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Tak takhle hrají devadesátky v celé své parádě. 5 minut před 7. Technotronic a začátek roku 1990, kdy tohle znělo ve všech klubech po celém světě. My jsme Hit Radio 90, je pátek 3. července, já jsem Vláďa Řepka, hrajeme 90 non-stop a pokračujeme hned za chvíli, jen se podíváme, jak to jede.
1: Hit Radio 90, 90 non-stop.
0: Na příjezdu do Prahy po dálnici D8 u sjezdu na Zdiby směrem od Drážďan leží na vozovce pneumatika, tak tam dejte prosím pozor. Na příjezdu do Brna po dálnici D1 směrem od Prahy počítejte s přerušovanou kolonou převážně kamionů v pravém pruhu mezi 180. a 196. kilometrem. Zdravíme také Davida, který sleduje silnice.
2: Na výjezdu z Českých Budějovic před kruhovým objezdem směrem na Vodňany se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte s omezením, zdržení je minimální. Na Českolipsku u Brenné ve směru na Božíkov dejte pozor na stádo telat pohybujících se na komunikaci. A na příjezdu do Prahy po dálnici D7 před omezením u letiště směrem od Chomutova se vytvořila 1,5kilometrová kolona. Počítejte se zdržením.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Maxi, ty jsi ještě ve sprše, aby ti nenarostly ploutve.
5: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
4: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
6: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
11: Ale kdepak. Jsem Richard Lopat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
12: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro becherovku půl litru při koupi od dvou kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a kokolíno gel van der Voš 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Pokud právě teď koukáte z okna, tak už zřejmě vidíte jasné nebo polojasné nebe a jestli ne, tak se to během dne změní. Dneska nás totiž čeká klasická letní pohoda. Sluníčko, občas nějaký ten bílý mrak a jestli někde potkáte bleskovou přehánku, tak s velmi malou pravděpodobností a leda tak na horách. Nejvyšší teploty na horách právě kolem 15, na jihu Moravy 28 a všude jinde 21 až 25 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: 7 hodin Hit Radio 90, to znamená, jestli dobře počítám, že zhruba za 5 hodin budou ve Wimbledonu bojovat o postup do osmifinále 3 české tenistky. Karolína Muchová s Thajkou Mančajou Savangenke, čeká nás i souboj krajanek, kdy proti sobě nastoupí předloňská šampionka Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Takže holky naše tenisoví, posíláme obří nálož energie na kurty a samozřejmě i to vám všem, abychom to páteční ráno nějak zvládli. Já se jmenuji Vláďa Řepka a tady je Ricky Martin.
0: Hit Radio 90.

0: Za minutu bude 7:45, dobré ráno, jste s Hitradiem 90. Díky za to, Žentouři a utajený světa, díl z roku 1990. No, meteorologové taky teď zkoumají mapy a marně hledají, jaký počasí nás vlastně na těch všech světadílech čeká. Pojďme se podívat na Evropu. Tady se totiž v příštích dnech totálně úplně počasí rozdělí. Na západě, ve Francii, ve Španělsku se chystají teploty kolem 40. Severovýchod kontinentu zase čeká solidní zima, vítr a pláštěnky. A vás určitě zajímá, co u nás v Česku. Tak my sedíme na zadku přesně tak někde uprostředka mezi těma dvěma židlema. Takže příští týden s počasím to bude tak trochu loterie. Na jihu možná vytáhnete kraťasy, na severu spíš asi deštník a vlastně nikdo vůbec neví, co bude ve středu. To je zkrátka takovýto typický, klasický český léto, který milujeme. Můžete chytit úpal i rýmu. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, bude třeba Alanis Morissette. Krásný ráno.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland. Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivarská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivarská přehrada CZ.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme mladí
4: a neklidní.
3: Jdeme na to!
5: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti! Jdeme! Ahoj!
4: Kdo si hraje nezlobí, ne?
3: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
7: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
8: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
9: Vraťme čas alespoň na jeden den.
8: Do Třebíblic přijíždějí Lou Bega a Stacy.
9: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
8: Velká devadesátková show.
9: Letní atmosféra.
8: Rodinná piknik zón.
9: A program pro děti.
8: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
9: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
8: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Jsme Hit Radio 90 a tohle je Mitch Ure. A úplně přesně si pamatuju, kdy jsem ho slyšel poprvé. Že vám taky připomíná tikot hodinek? No jasně, v 90 běžel tenhle ten hit v reklamě na jedny hodinky a stala se z něj nesmrtelná letní klasika. Necelý půl rok po olympijských hrách, na kterých se představili v roli trenérky a svěřenkyně, si včera přišli krasobruslařky, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola říct ano. A ještě jeden svatební pochod včera zněl u zpěvačky Taylor Swift a fotbalisty Trace Kelce, kteří se tajně vzali před plánovanou oslavou v New Yorkský Madison Square Garden. Krásné ráno z Hit Rádia 90, přeje Vlaďa. Hraju dál nejvíc 90 v českém éteru. Abych dostal svých slov, tak tady jsou M People. V 7:30. Krásné ráno.

0: Na Hit Radio 90 Spice Girls, krásné ráno. Těch 30 let s nima neuvěřitelně rychle uteklo, jako Spice Girls na konci klipu. If you wanna be my lover. Pamatujete si ještě na klip k Wannabe, kde tam Spicey tancovali s naprosto plochým bříškem? A já vím, teď bylo hodně fotbalu, hodně hokeje a byly taky grilovačky. Jak se tomu, pánové, říká to, co tam máme na těch bocích? Madla lásky, tak jestli se jich chcete do srpna zbavit, prý to jde. Je tady rychlý návod od fitness trenérů. Prvním krokem je samozřejmě změna jídelníčku. Tím úplně největším nepřítelem, a toho se teda budeme jenom horko těžko vzdávat, je alkohol a hlavně pivo. A pak samozřejmě taky musíme cvičit, tak já dovysílám a dám si plank a pro vás třeba za chvilku Lucie troubit na trumpety by se vám líbilo, jo? Za chvilku na Hit Radio 90.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
2: Potisk, potisk, trička, potisk, trička. Bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Vlko, Findy Act na Hit Radio 90, 5 minut před 8. Už rok pro vás vysíláme živě v dabu a rozdáváme při té příležitosti špičková dabová rádia až do neděle. Chcete? No dáme a po 8. řeknu, jak se k ním dostat. Mezitím počasí, krátký přehled a jak to jede. Na dálnici D46 kolem 37. kilometru směrem od Olomouce na Vyškov dejte pozor na chodce Ukrajinice. V Praze na proseku na křižovatce ulic Vysočanská a Prosecká zasahují záchranáři a policie u střetu osobního auta s chodcem. Zdržení je nárazové. A prosím vás, neodhazujte nám ty věci na silnice. V Praze na jižní spojce před nájezdem do ulice 5. května směrem na Černý most leží v pravém pruhu krabice a na dálnici D10 na 15. kilometru směrem od Prahy na Turnov leží na vozovce pytel. Tak tam dejte pozor. Davide, předávám ti slovo. Co ty vidíš?
1: Na dálnici D52 na 21. a 5. kilometru u Pohořelic ve směru na Brno blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní auto. Počítejte s omezením. Na D1 mezi 219. a 236. kilometrem směrem od Brna na Kroměříž bude u Krajnice probíhat údržba dopravního značení. No a na D1 v okolí 324. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu bude u Krajnice probíhat úklid a čištění vozovky.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
7: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
8: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
9: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
8: A dárek je váš, tak ušetřete s
10: tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za

0: nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Poslanci by dnes měli zahájit závěrečné schvalování koaliční novely stavebního zákona. Podle předkladatelů má zrychlit a zjednodušit povolování staveb. K hlasování ale dnes asi nedojde. Očekává se delší debata. Už dnes začíná největší kinematografická událost roku. Karlovy Vary zahajují jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na programu je více než 130 filmů a návštěva mnoha slavných osobností. Měl to být konec levných zásilek z Číny, tomu už si ale našlo cestu. U části nabídek se objevuje informace, že zboží bude odesláno z evropského skladu. Neznamená to, že je evropské, znamená to, že už leží v Evropské unii. Tím povinnost platit poplatek 3 eura odpadá, píšou to novinky.cz. Počet potvrzených obětí zemětřesení ve Venezuele vzrostl na 2595, uvedla to prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání po přeživších po otřesech ze 24. června stále pokračuje, pohřešuje se několik desítek tisíc lidí. No a fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko, postoupili do osmifinále mistrovství světa. Portugalce čeká v dalším utkání šlágr v podobě pyrenejského derby se Španělskem. Zápas se odehraje v pondělí.
2: Dneska nás čeká klasická letní pohoda, sluníčko, občas nějaký ten bílý mrak a jestli někde bude pršet, tak nám to prosím vyfoťte a pošlete. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy může být až 28, na horách tak kolem 15.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Hlásí se Vláďa Řepka z Rádia 90. Dobré ráno, je minuta po 8. V Česku už se to blíží hvězdami, největší koncentrace těch z Hollywoodu je teď bez pochyby ve Varech. Na červeném koberci už pozoval legendární Raco z Půlnočního kovboje nebo nezapomenutelný Rainman Dustin Hoffman. Už dorazil i chlapík, co v Pulp Fiction čistil průšvihy jako pan Wolf, drsňák Harvey Keitel, filmový zakladatel Facebooku Jesse Eisenberg nebo Rachel z Temného rytíře Maggie Gyllenhaal. Stejně jako J-Lo se nemůžu dočkat, až je večer všechny uvidíme.

0: I need
1: you. Minutu před 8:45 3T a Michael Jackson na Hitrádiu 90, které slaví první narozeniny, co pro vás vysíláme live. Dárky rozdáváme my, já jsem Vláďa, ode mě jste dostali třeba dvě a od mých kolegů dalších 8 kousků dabových digitálních super přijímačů. Jestli chcete další, tak máme ještě nějaký kousky na Facebooku a na Instagramu, kde jsme jako Hitrádio 90, tak stačí teď hned skočit na náš profil. Počkám klidně chvilku. Jasně, najděte tam ten náš narozeninový příspěvek, je tam. A do komentáře nám napište, co vás na našem 90kovém vysílání baví úplně nejvíc. A výherce losujeme už tuhle neděli. Elton John nebo Mňága až Ďorb, to je další program Hitrádia 90. Za chvilku.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
6: Vinetu!
5: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
10: 90. Nejlepší.

8.28 vás sladí Pet Shop Boys na Hit Radio 90. Já si teď musím dát pozor, abych to neudělal, když o tom chci mluvit. Ale vele to nejde. Jak nazývání pomyslím, a to máte určitě stejně jako já, tak hned začnu. Jestli jste žili doteď v omylu, že zíváme proto, že máme v těle málo kyslíku, tak není to tak. Vědci přišli na to, že zívání, to je takový náš vnitřní nouzový chladič. Když jsme unavení a náš mozek spotřebovává hromadu energie, přehřívá se, tak takový to pořádný, hluboký zívnutí ho má prostě ochladit a probrat k životu. Tak až vám šéf bude říkat, co to zase zíváš, Marcelo, tak mu řekněte, okysličuju se, abych byla výkonnější. My tu máme Depeche Mode, teď na Hit Radio 90. 8:30, dám vám ještě Puffa Daddyho, Faith Evans a Pulp. A nezapomeňte, že na Facebooku třeba soutěžíme o DAP Radio. Tak si nás tam přidejte.

0: Pulp a Common People na Hitradio 90.8.41. Krásné ráno. Celý tenhle ten hit je vlastně o velmi bohatý holce, která studuje umění a strašně moc si přeje žít a bydlet jako obyčejní lidé, protože jí to přijde hrozně cool. Jarvis, zpěvák Pulpy, v textu ale docela drsně usadí, že žít bez peněz, svědomím, že nemáte kam utéct, vlastně žádná velká romantika není. Dodnes je to v Británii hymna, kterou na festiákách zpívají 10 000 lidí s rukama nahoře. 90 jsou za chvilku zpátky, budou třeba Culture Beat.
1: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Devadesátky jsou zpátky.

0: Pět minut před devátou, my jsme Hit Radio 90, tohle je Sophie B. Hawkins a zůstaneme spolu, jen se podíváme. Jak to vypadá na silnicích? Tak například na dálnici D3, 98. kilometr směrem od Drážďan na Prahu stojí u krajnice porouchané osobní auto. Na Pražském okruhu 21. kilometr ve směru od letiště za sjezdem z dálnice D5 šetří policie havárii osobního auta, tak počítejte se zdržením. A Praha, Žižkov, Olšanská ulice, u křižovatky s Prokopovou havarovalo osobní auto, zdržení je nárazové. V Praze na Novopatské směrem na Ústí nad Labem se kvůli rozsáhlé rekonstrukci k Belské ulice tvoří kolona od sjezdu na Satelice. Zdržení bude samozřejmě pravděpodobně během dne narůstat. V opačném směru je zdržení nárazové. A ještě tu máme Davida.
1: Na dálnici D1 na 77. kilometru u Hořic ve směru na Brno dejte pozor na nepojízdnou dodávku na krajnici. Na D48 na 51,5. kilometru směrem od Nového Jičína na Český Těšín leží na vozovce dva balíky s igelitem, dejte tam pozor. No a v Praze na výjezdu z přední Kopaniny směrem k nájezdu na D7 havarovala dvě osobní auta. Blokují jeden pruh, počítejte se silným provozem a s kolonou.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Bude jasné a polojasné nebe, jestli ho u vás ještě nemáte, tak se to během dne změní. Bude svítit sluníčko, občas se objeví nějaký ten malý bílý mrak. Nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy až 28 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Vítejte zpátky na Hit Rádio 90, za 2 minuty 9, já jsem Vláďa Řepka, prosím vás, pardon, omlouvám se, ze vstupu se stává hlášení z bojiště. Terorizuje mě tady totiž taková obří moucha, počkejte, já nechápu, proč tou botou nemůžu trefit. No tak počkejte, podívám se, tak je to proto, že moucha vidí svět jak ve zpomaleném filmu, takže to, co děláme, vidí 7x rychleji. Co pomáhá, větrák nebo otevřít dveře? Jdu na to a vám pouštím Roberta Milese a Marie Naylor.
0: Hit Radio 90.
1: Upozornění, u předchozího vstupu nebylo ublíženo žádnému živému tvoru. No vždyť já bych ani mouše neublížil.

0: My jsme Hit Radio 90 v 9.10. Richarda Marxe za chvilku vystřídá Madonna Secret. Tajemství Madonna asi nemá a pokud ano, tak už ho stejně objevili moji kolegové Markéta, Michal a Ivo v novém díle podcastu Vypalovačka. Ten je celý věnován právě Madoně. Dozvíte se třeba o tom, že zpívala na Jižním městě, nebo kdo jsou otcové jejich dětí. Celý podcast najdete na platformách, všech podcastových platformách, nebo na našem webu Hit Radio 90. Madonna, za chvilku.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
4: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
3: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
4: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
3: Maitreya. Inspirace srdcem.

KLF a Tammy Wynette 9.23 na Hitrádiu 90. Krásný pátek. Udržujete svoji ledničku plnou? Zeptal bych se slovy zpěvačky Moniky Načevy. No, mám pro vás totiž naprosto klíčovou a zásadní zprávu před prodlouženým víkendem. Žádná nákupní panika ani braní supermarketu útokem se letos nekoná. Jak v neděli, tak na Cyrila v pondělí na Jana Husa platí, že velký obchody mohou mít klidně otevřeno. Tak, to nám spadl jeden velký kámen ze srdce a já dál hrát můžu 90 non-stop. Britney Spears.

0: Páteční hit Radio 90 je 9.35, pěkný pátek. Jsou a zájem za chvilku vystřídají Boyzone, já jsem Vláďa a mě střídá za chvíli Markéta. A ještě než přijde, rychlá připomínka pro všechny, kteří rádi vyhrávají. Hit Radio 90 slaví první narozeniny, co pro vás vysíláme v dabu a live. Tak pokud chcete domů jedno parádní digitální DAP rádio, na kterém si nás naladíte v té nejčistší zvukové kvalitě, utíkejte třeba teď hned na naše sociální sítě, kde o dvě, jedno na Facebooku a jedno na Instagramu, soutěžíme. Jsme tam jako Hit Radio 90.
1: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Blue od Cukera na Hitrádu 90, krátce před 10. hodinou. Je pátek, ale na silnicích samozřejmě žádný pauzičky a volna nejsou.
1: Na dálnici D11 mezi 55. a 68. kilometrem ve směru na Jaroměř pozor, na krajnici budou probíhat práce údržby. V Karlových Varech ve Vančurově ulici dejte pozor na olejovou skvrnu na vozovce. No a na dálnici D7 mezi 50. a 41. kilometrem směrem od Chomutova na Prahu bude u krajnice probíhat úklid a čištění vozovky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
4: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
5: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: padesátka.
1: Dneska čekáme celý den polojasno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění, nejvyšší teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28, v tisíci metrech na horách, pokud se chystáte kolem 15 stupňů.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Krásný pátek, je 3. červenec, prodloužený víkend nám začíná, i když letos nás to trošku vypeklo, protože volno bude jenom v pondělí, tak žádný velký válení se nekorá. S vámi teď už Markéta Rachmanová, jdeme hrát.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Když v roce 1995 kapela Take That ohlásila, že končí, tak aby se v těch citech faninek ještě víc porochnili, tak vydali tuhletu emocionální píseň Never Forget. Teď je v 10 hodin a 11 minut na Hitrádiu 90. Kolem Take That je teďka docela živě cirkus, vymysleli si turné, který opravdu jako cirkus vypadá, akorát tam tady nejsou žádný zvířátka, živý, ani polomrtvý, ani vycpaný. Jen plyšáci, který prostě pořád 50-letý faninky hází po 55-letých chlapech. 90-ky za chvíli zpátky, budou R.E.M.
1: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
2: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
3: Atención, señoras y señores!
4: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
3: Stres.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
3: La Tropical!
4: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
3: Yeso!
4: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
3: Awarashar!
5: For camping. Venku je nám krásně.
6: Tady chci bydlet.
5: Venku?
6: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
5: A kde bude ložnice?
6: Na louce, pod hvězdami.
5: To je ale velká ložnice.
6: Největší na světě.
5: No jo. A co koupelna?
6: No, v potoce.
5: A sousedi?
6: Už se hlásí.
5: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
6: Jo, tady nám je krásně.
5: For camping. Venku je nám krásně.
7: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.

Krásný pátek, posloucháte Hit Radio 90. Tento týden jsme oslavili svoje první narozeniny. První narozeniny od chvíle, co jsme začali vysílat v dabu a živě celý den. Rozdali jsme kupu dabových rádií mezi vás, no a do neděle je pořád ještě můžete trefit na našich sociálních sítích. Zkrátka na Instagramu, na Facebooku je pořád soutěž, stačí tam přidat svůj komentář a označit někoho, komu byste Hit Radio 90 doporučili a taky proč. Všechny ty komentáře od vás poctivě čteme. A díky moc za ty parádní slova, je to fakt moc hezký. Tak na Instagramu a na Facebooku losujeme až v neděli, šance pořád trvá. Teď Týna, Hit Radio 90.

0: Noc je jako den. Tohle tvrzení už naštěstí neplatí pro teploty. V noci už není a nebude 25, naopak bude docela radost otevřít letní okno. Oceán vystoupí v srpnu jako předskokan skupiny OMD, která dorazí 22. srpna do pražských Holešovic v rámci série koncertů Prague Open Air. Ladí vás zítra Radio 90 do 11. Tady vidím skvělou taneční věc, která je po těch 30 letech pořád kultem a je obrovsky nadčasová. Schválně si počkejte a schválně, jestli tipnete, o čem se bavíme. Hezký dopoledne.
1: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
2: Jsme mladí
3: a neklidní.
2: Jdeme na to!
4: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
3: Kdo si hraje nezlobí, ne?
2: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko. Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé v Příbrami.
6: Nejlepší ceny měsíce v onlineshop.cz.
7: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
1: Devadesátky jsou zpátky.

0: Jak je to dlouho, co jste slyšeli Faithless? Připadá vám to, že to zase není možná tak dlouho? To svědčí jenom o tom, jak je tahle ta muzika nadčasová, legendární Insomnia. 3 minuty před 11. na Hitrádiu 90. Dneska jedna velká světová hudební událost. Řekneme si víc už za chvíli. Ještě předtím pojďme na silnice.
1: Na dálnici D3 na 130. kilometru směrem od Benešova na České Budějovice stojí u krajnice nepojízdné osobní auto. Na D1 na 345. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu stojí u krajnice porouchané vozidlo. No a na D6 na 35. a 0,5. kilometru směrem od Prahy do Karlových Varů leží na vozovce dřevěné špalky. Dejte tam pozor.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
6: Montujeme,
7: vyklízíme,
6: krabice vám zapůjčíme.
7: Těžký kusy, to je naše.
6: Však recenze mluví za vše.
7: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
6: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
8: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
9: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
8: To je Nahoru Resort Monínec.
9: Dětský program.
8: Letní kino.
9: Nová bobová dráha.
8: A hvězdné čtvrtky.
9: O prázdninách vystoupí
8: Petr Kolář,
9: Jakub Machulda,
8: Hypochondr
9: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
8: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátka.
1: Dneska bude spíš polojasno, večer ale oblačnost bude ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy ještě 28, v tisíci metrech na horách pak 15. V sobotu to bude skoro jasno až polojasno, později večer se v severní polovině Čech ale začne vyskytovat déšť a přehánky. Nejvyšší zítřejší teploty nebudou výš než na 24, na jižní a střední Moravě a ještě 24 až 28.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Dnes je 3. července. A dneska se stala jedna velká hudební událost, na kterou svět čekal dlouhé měsíce. Madonna vydává svoje úplně nový album Confessions 2. Já jsem ještě na Spotify nestihla poslechnout, ale viděla jsem už první recenze a vypadá to na velký hudební návrat legendy. O Madoně je i naše nejnovější vypalovačka, tak se na to za chvíli podíváme.
0: Markéta Chmanová, Hit Radio 90.

0: Hrajeme nejvíc 90. v českým éteru. Jsme Hit Radio 90. A tohle byl Michael Jackson. V Karlových Varech dneska začíná filmový festival. Tak jestli vás tahle zábava úplně nebere, já doporučuji nesledovat moc bulvár a sociální sítě, protože kde jaká herečka, kde jaký herec, co si zahrál třeba jenom křoví v seriálovým propadáku, bude na tom červeném koberci. A kde jaký OSVČ podnikatel bude na těch drahých večírkách. Dustin Hoffman, ten už je v Karlových Varech, čeká se, že jeho nástup bude opravdu velkolepý. A taky samozřejmě, že má na sobě jako správnej Rain Man z podky z Kmartu.
1: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
2: Ale kdepak, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
3: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Devadesátky jsou zpátky.

0: jsme si sáhli pro Daria G na Hitradio 90.11.26. Madonna právě dnes, 3. července, vydává svoje úplně nový taneční album. V rozhovorech hodně často mluvila o tom, že vlastně vnímá, v jak nejistém stavu se aktuálně nachází celý svět a že by prostě chtěla lidi vyzvat, aby šli tancovat a aspoň na chvíli ze sebe setřásli tíhu té nejisté doby. Tak v tomhletom ohledu prý funguje celý album, nabízí nejenom rytmus, který nutí k pohybu, ale vlastně i naději, že společně dokážeme ty věci zvládnout. Navíc tam hodně rezonují i spirituální přesahy textu, takže myšlenka, že všechno začíná vědomím, že fyzická smrt není konec, ale jenom brána do dalších dimenzí, že všichni jsme součástí jednoho propojeného celku. Tohle by mělo ve vás zanechat nejnovější album Confessions 2, který Madonna posílá do světa právě dneska 3. července. No a o Madoně je i nejnovější aktuální vydání našeho podcastu Vypalovačka, který věnujeme právě fenoménům 90. let. A my jsme se s klukama hnedka na začátku toho podcastu bavili o tom, co pro každého z nás vlastně ta Madonna znamená.
1: Mně na ní je vlastně sympatický to, že si do toho nikdy moc nenechala kecat. Že ona vlastně jako řekla, takhle to chci, takhle to bude a ono to tak opravdu bylo. I za cenu toho, že samozřejmě se to tomu týmu kolem ní nelíbilo, že určitě musela vyhodit spoustu manažerů, protože pracovat s Madonou si myslím, že je jako velmi rizikový povolání. A jestli řízení letového provozu je jako práce, kterou můžeš dělat jenom nějaký čas, tak si myslím, že i jako být v blízkosti Madony je něco podobného. Takže ona si řekla, chci mít na sobě tohle. Všichni řekli, ale není to moc, není to obscénní, přece jenom pojďme, budou tam děti. Ne, naopak.
2: Zařiďte.
1: A ať je to tady brzo a v 5 verzích, protože já se budu převlíkat a slíkat.
3: Vypalovačka. Podcast o fenoménech 90. let.
0: Vypalovačku najdete samozřejmě na YouTube, taky na Spotify, na Hitradio 90.cz a všude tam, kde se podcasty poslouchají. Tohle už je James, tady na Hitradio 90. Pěkný pátek.

0: Posloucháte Hit Radio 90. Tohle byly Cardigans. Já teda nevím, jak moc zběhlí jsou v modě vaši partneři, milé dámy, ale když před nima řeknete, že byste na podzim potřebovala nějaký pěkný cardigan, tak vědí? Já myslím, že spíš ne, co? Tak na víkend se ochladí, takže nějaký ten cardigan by se možná hodil, to je fajn. Výhled počasí na příští týden úplně nepotěší ty, co jedou třeba na prázdniny pod stan, ale takový byl červenec skoro vždycky. Stačí zapátrat v pamětech. I třeba v dobách, kdy Faith No More byly na vrcholu. Mám je tady pro vás už za chvíli.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Miraj.
2: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitradia City.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hitradio 90.

0: Tenhle hit od Martiky je tak dobrý, že v roce 2004 si ho vypůjčil Eminem, určitě to tam slyšíte, Like Toy Soldiers pak použil a bylo to velmi úspěšný a dodnes je to jedna z nejhranějších věcí právě od Eminema a samozřejmě i původně z 90. i od Martiky. Jsme krátce před 12. hodinou, dáme si přehled toho, co přineslo páteční dopoledne, podíváme se na předpověď počasí, ale ze všeho nejdřív na dopravu. Davide, jak to vypadá?
1: Na dálnici D1 na 124. kilometru směrem od Prahy na Brno stojí u Krajnice nepojízdné nákladní auto. Na D3 na 112. kilometru směrem na Benešov dejte pozor na kus dřeva v jízdním pruhu. No a na trase z Plzně do Písku u nájezdu na D4 se srazilo osobní auto s nákladním, blokují jeden pruh. Zdržení je zatím minimální.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a 90ky vládly světu?
2: Vraťme čas alespoň na jeden den.
1: Do Třebíhly přijíždějí Lou Vega a Stacy.
2: Legendy v Třebíhlicích uvádějí Summer Mambo Festival.
1: Velká 90ková show.
2: Letní atmosféra.
1: Rodinná piknik zóna.
2: A program pro děti.
1: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
2: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíhlice.
1: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
3: Hit Radio 90.

0: aplikaci Rádia CZ. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Premiér Andrej Babiš by měl podle prezidenta Petra Pavla předložit důkazy o tom, že prezident poškozuje Česko. V opačném případě by měl vzít svá slova zpět. Spor Pavla s Babišem a jeho vládou graduje už několik měsíců kvůli účasti hlavy státu na nadcházejícím summitu NATO. Pražany a návštěvníky metropole čeká výluka metra. Soupravy nepojedou na lince C v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání. Výluka začne zítra a potrvá do pátku 10. července. Jezdit budou náhradní autobusy, které skopírují trasu metra. Většina hradů a zámků prodlužuje v létě otevírací dobu. Některé z těch ve správě Národního památkového ústavu otevřou i v pondělí. Letní sezona vyvrcholí 22. srpna hradozámeckou nocí. Začíná největší filmový svátek u nás, 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Už včera večer dorazil jeden z prvních hostů, americký oscarový herec Dustin Hoffman, který dnes na slavnostním zahájení převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
2: Lucie, díky. I ve Varech dneska čekáme polojasno, večer bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25, na jihu Moravy 28, v tisíci metrech na horách pak kolem 15 stupňů. Sobota bude skoro jasná až polojasná, později večer se v severní polovině Čech začne vyskytovat déšť. Teploty 19 až 24, na Moravě ještě až 28.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
2: A teď už víte úplně všechno. Vítejte v další hodině, je pátek 3. července. Madonna dneska vydává svoje album Confessions 2. Poslechněte si společně s naším podcastem Vypalovačka. A 1. července oslavilo Hit Radio 90 svoje první narozeniny. Takže na Facebooku a Instagramu stále soutěžíme o dabová rádia. Losujeme až v neděli.
0: Markéta Rachmanová, Hit Radio 90.
2: A 29 let oslavili taky muži v černém.

0: Největší devadesátkové hvězdy a jejich příběhy na jednom místě. To je Facebook a Instagram Hit Rádia 90. Sledujte, lajkujte, komentujte a vyhrávejte. Hit Rádio 90.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v Zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
4: Mirá.
3: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrá.
4: Migové.
3: Harley.
4: Psyndl X.
3: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
4: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Maxi, ta podlaha potřebuje natřít. V Baumaxu mají bílý balakryl Uni už od 239 korun.
1: Baru, pořídíme podlahu novou, laminátovou. Dub Orlen nebo Dub Boston jen za 175 korun metr.
0: Super, a balakrylem natřeme futra.
1: Akce platí do konce července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
9: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.

0: Hitparáda Eurocharts. Michal Klein vám stejně jako před 30 lety představí ty nejúspěšnější hity 90. let. Poslouchejte každou středu a neděli na Hitrádiu 90.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
4: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v super kolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Ivo Aláč už vám v tuto chvíli přeje krásný pátek. Je to vlastně první prázdninový pátek. Kde vlastně máte děti? Na táboře? U babičky? Někde jinde? Jestli doma, tak teda pevné nervy. Posílám vám rovnou něco drsnějšího na vzpruhu. Lenyho Kravice.
0: Hit Radio 90 a Ivo Aláč.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
2: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
3: Vraťme čas alespoň na jeden den.
2: Do Třebíblic přijíždějí Rubega a Stacy.
3: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
2: Velká devadesátková show.
3: Letní atmosféra.
2: Rodinná piknik zóna.
3: A program pro děti.
2: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
3: Summer Mambo Festival. 15. srpna Třebíblice.
2: Více na legendy v Třebíblicích.cz.
4: Hit Radio 90. 90 non-stop.

tomto týdnu jsme na našich sociálních sítích, tedy na Facebooku a Instagramu Hitradia 90, měli i post, kde byly vyfocené aktuálně děti slavných 90kových umělců a byl mezi nimi třeba i Jake Bon Jovi, který si před 2 lety vzal 11 ze Stranger Things, milý Bobby Brown, a z Johna Bon Joviho udělal i hrdého dědu. Teď nám tedy děda zaspíval na Hitradiu 90 svůj solový hit z filmu Mladé pušky 2. Blaze of Glory. No a co je před námi? Něco slovenského. Richard Miller, Nebude to lehké, na Hitrádiu 90. Užívejte pátek.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivarskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada.cz.
2: Devadesátky jsou zpátky.

0: 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la krab, 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: devadesátky non-stop.
1: Víte, kdo má dneska narozky? Tom Cruise. Je mu 64, rozhodně na to nevypadá, pořád je ve skvělé formě a určitě nás brzy přesvědčí v kinech ve své novince Digger. Ale my si teďko taky připomeneme nějaké hity z jeho 90-kových filmů. Dáme si něco z Jerryho Maguirea, taky z Mission Impossible, natáčené z části v Praze. A hned na úvod ze snímku, který natočil se svojí tehdejší čerstvou manželkou Nicole Kidman. Navždy a daleko.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: 3 ve 3. Na Hit Rádiu 90.
1: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
4: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Na Hit Radio 90 Celine Dion a písnička It's All Coming Back to Me Now, kterou mimochodem inspiroval i ten velmi slavný román Bouřlivé výšiny. Představitelka té slavné verze z roku 1992 už míří na letošní mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, myslím tím Juliette Binoche, která si v tom 92. v Bouřlivých výšinách zahrála s Ralphem Fiennesem, ale jinak taky nedávno vznikla taková hodně moderní verze s Margot Robbie a loňským Frankensteinovým monstrem Jacobem Lordym. V kinech už to asi moc nechytnete, ale nedávno to u nás vyšlo na Ultra HDčkovém Blu-ray ve 4K, tak kdybyste to chtěli dohnat, ideální příležitost. No a co doženeme my teď na Hit Radio 90, jsou další skvělé věci v našem pátečním odpoledním playlistu. Za chvíli nádherná balada Madony One More Chance, Lou Bega I Got a Girl, ale tohle už jsou také Tom Petty a The Heartbreakers. Learning to Fly na Hit Radio 90. Krásný pátek.

0: girlfriend everywhere.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem Last Minute na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si letní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
3: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
4: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
3: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
3: Více info v restauracích.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirá.
1: Rybičky. Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
0: Migové.
1: Harley.
0: Xindle X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
2: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
3: Jsme mladí a neklidní.
4: Jdeme na to!
3: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
5: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne?
7: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé v Příbrami.
9: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
10: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
11: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: devadesátky non-stop.
1: Zrovna jsem se bavil s kamarádkou, která odjela na chatu na 14 dní a když jsem se jí ptal, co třeba dělá, tak říkala, že dohání seriály. Nejenom ty nové, ale třeba i staré, které má ráda, které se občas pouští znovu a mezi ně patří třeba i Přátelé. Víte o tom, že ta písnička, kterou dobře známe z Přátel, kterou si tady pravidelně hrajeme na Hit Radio 90, I'll Be There For You, nebyla původním nápadem producentů na tu ústřední melodii seriálu, ale I'll Be There For You nebyla původním nápadem producentů na tu ústřední melodii seriálu, ale že tou byla ta, kterou si zahrávala.

0: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
2: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
3: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
2: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
3: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
2: Maitreya. Inspirace srdcem.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Hit Radio 90. 90 non-stop.

naší vypalovačce podcastu Hit Rádia 90 o fenoménech 90. let už jsme se bavili třeba o Kurtovi Cobainovi, Michaelovi Jacksonovi nebo Madoně. A myslím si, že bychom jeden z těch následujících dílů po prázdninové pauze měli věnovat i Whitney Houston a Bobbyho Browna, který nám teď dospíval na Hit Rádiu 90. Určitě probereme teda v tomhletom díle. Za chvíli ale určitě uslyšíme na Hit Rádiu 90. taky skvělou věc Eltona Johna a RuPaula, Don't Go Breaking My Heart, toho zmíněného Michaela Jacksona, Earth Song, ale ještě předtím No Doubt, Don't Speak. Tak já už nemluvím.

0: Hit Radio 90. Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
2: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Devadesátky jsou zpátky.

0: Nové letní vydání magazínu Reportér. Michalovce, město na Slovensku, které se vylidňuje. Mladí Slováci odcházejí do Česka. Velký rozhovor s mladým hercem Tomem Seanem Pšeničkou a řada dalších, například s Janem Hřebejkem nebo Bárou Basikovou. Jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu a spousta dalšího čtení v magazínu Reportér.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svianský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rádio a žít nový život. Nechceme CVčko, prostě o sobě napiš pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe.
3: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
4: Na víkend, na týden nebo rovnou na celé prázdniny?
5: Fantastické ubytování pro páry i rodiny a zábava pro všechny.
4: To je Nahoru Resort Monínec.
5: Dětský program.
4: Letní kino.
5: Nová bobová dráha.
4: A hvězdné čtvrtky.
5: O prázdninách vystoupí
4: Petr Kolář,
5: Jakub Machulda,
4: Hypochondr
5: a třeba i Jakub Smolík. Nahoru Resort Monínec. Zábava začíná tady.
4: Všechny atrakce a možnosti ubytování najdete na www.nahoru.cz.
6: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
7: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: devadesátky non-stop.
1: Jedním z nejmilovanějších a nejúspěšnějších filmů 90. let je Vřískot, který vzkřísil slashery, takové ty vyvražďovačky, horory typické hlavně v 80. letech. V roce 1997 v tento den měl českou kinopremiéru a v této hodině si to rozhodně připomeneme ještě pravidelným filmovým hitem v 17:30. Ale ještě předtím stihneme třeba Joan Osborne.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90.

0: ¡Atención, señoras y señores!
1: La Tropical Party opět roztančí Smíchov. Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
0: La Tropical!
1: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
0: Yeso!
1: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
0: Awarashar!
2: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
4: Pamatujete, když po celé léto znělo Mambo number 5 a devadesátky vládly světu?
5: Vraťme čas alespoň na jeden den.
4: Do Třebíli přijíždějí Lou Vega a Stacy.
5: Legendy v Třebíblicích uvádějí Summer Mambo Festival.
4: Velká devadesátková show.
5: Letní atmosféra.
4: Rodinná piknik zón.
5: A program pro děti.
4: Přijďte s rodinou a přáteli a zažijte hity, které nikdy nezestárly.
5: Summer Mambo Festival.
6: 15. srpna Třebíhlice.
4: Více na legendy v Třebíhlicích.cz.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.

Hit Radio 90. Hrajeme vám 90 non-stop.

0: To, co nám právě teď doznívá na Hit Radio 90, skvělá věc Drop Dead Gorgeous od kapely Republika se kdysi objevila také v tom kultovním snímku Vřízkot, který měl českou kinopremiéru právě v tento den 3.7. v roce 1997. Je to 29 let a tak jsme si právě tuhleto píseň zahráli jako náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90. No a za chvíli už Lucie.
1: Stěhování krbec ví a všechno za vás zařídí.
2: Montujeme,
3: vyklízíme,
2: krabice vám zapůjčíme.
3: Těžký kusy, to je naše.
2: Však recenze mluví za vše.
3: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
2: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
4: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
5: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
6: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Pro dokonalý fotbalový zážitek je tu Hisense. Užij si perfektní obraz i zvuk z RGB mini LED televizí i vychlazené nápoje z americké chladničky. Hisense, oficiální sponzor FIFA World Cup 2026.
1: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
2: Mirá,
1: Rybičky, Hrady.cz. 10. a 11. července Hrad Točník Žebrák.
2: Migové,
1: Harley,
2: Psyndl X,
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 10. a 11. července na Hradě Točník Žebrák za podpory Hitrádia City.
3: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
1: Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
2: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svíjanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
5: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
6: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Rádio 90. Hit Rádio 90.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Maxi, ty jsi ještě ve sprše? Aby ti nenarostly plountve.
1: Baru, ještě chvilku, ta dešťová sprcha je skvělá.
0: Zastavte se v Baumaxu. Sprchový kout Uni za 2149 korun a sprchový set Alfa s dešťovou sprchou za 2199 korun. Akce platí do konce července.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Liberci za 6 milionů 400 tisíc korun. Byt 2+1 v Ostravě Hrabůvce za 3 milionů 350 tisíc. Byt 2KK v Čáslavi na Kutnohorsku za 5 milionů 290 tisíc. Stavební parcela v Javoru u Klatov za 2 milionů 735 tisíc. A rodinný dům v Děčíně za 4 miliony 200 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
5: Sedíš celý den na přepážce a vracíš se domů otrávený a bez nálady. Potřebuješ změnu, ale nevíš, kde práci hledat? Láká tě kreativní a cool práce v superkolektivu? Tak zahoď razítko a pojď s námi prodávat rády, kde práci hledat. Láká tě kreativní a cool práce.

0: Nejvíc devadesátek.
1: Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. 90. 90. Non-stop.

many B's XXL. Well, what the hell? Every penny don't fit the slot.

0: Česká měna je levá.
1: Chlapkům těm ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

0: prachy jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na bedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Už tě nebaví od rána do večera stát na prodejně a rovnat svetříky a trička? Chceš pracovat od pondělí do pátku a mít volné víkendy? Bavila by tě kreativní práce a komunikace s lidmi? Tak změň svůj život a pojď s námi prodávat rádio. Napiš nám o sobě pár vět, proč bychom měli vybrat právě tebe. Prostě se nám prodej a ukaž, co v tobě je.
2: Tvůj nový job na tebe čeká právě teď na radiohouse.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hit Radio 90.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Tohle je Zóna lásky. Na Hit Rádiu 90.